ответа с обсуждением промотивного обсуждения, у нас это уже морг на трав. Морг на трав, что ли? Не верно, что existuje ale lokal. Je dobré, ale moru si nevím lokace. A tahám moru si je. A ono je fér, tak je fakt fakt jiná. A tahám moru si je pár na lima. A for example, pak moruka, a i haneka, ovi lůže je tahanka, do lůže, a tahám moru si se rok nevím lokace. Uda lavost. Nejte vele, pája montu kámo robí, když si tady dává moru si nevím lokace. A fetadu. Jde lokace, ono dělá. Ide por si dar o adulto.